Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz

0: Rádio FM+.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě poslouchá.

0: i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Hit Radio FM Plus.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio FM+.

0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: I'm Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: 7 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A je to tady. Dneškem školákům a studentům oficiálně začínají letní prázdniny. Školní rok totiž letos skončil mimořádně už v pátek 26. června na základě rozhodnutí ministra školství Roberta Plagy. Prázdniny končí v pondělí 31. srpna. Kvůli startu prázdnin potkáte na silnicích více policejních hlídek než obvykle. Zaměří se především na hlavní dopravní tahy a to turisticky významné lokality. Z Prahy dnes dopoledne odletí český tým pro vyhledávání a záchranu lidí ze sutin, který bude pomáhat ve Venezuele postižené zemětřesením. Výprava čítá 70 členů, hasičů, statiků, specialistů dronové služby nebo kynologů se speciálně vycvičenými psy. Česko nabídlo Venezuele pomoc krátce po přírodní katastrofě, která tuto jihoamerickou zemi zasáhla tento týden. Jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto, které na začátku května získalo právo první volby v loterii. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. 18-letého hokejistu si ze 24. místa vybrali Vancouver Canucks. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
5: Příjemné ochlazení v těchto tropických dnech aktuálně nabízí hrady a zámky u nás v regionu. Některé si navíc připravili i bohatý program. Z chladného sklepení až na věž hradu se dnes můžeme vydat na Rabí. Netradiční komentovaná prohlídka je vhodná pro děti od 6 let. Ze Šumavy Bára Purkartová.
6: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
7: Počasí pro dnešní den jasno až polojasno, denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia. Dobré ráno.
8: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady Víkend s Hit Rádiem a Leonou Děnděši.
7: Krásné dobré ráno, moji milí. 3 minutky po 7. Leona Děnděši s vámi dneska sama bez Filipa, ale máme takovou dámskou jízdu s naší zprávařskou Ivou, tak doufám, že se máte krásně jako my dvě. Slunce svítí horko. Já doufám, že se dneska nerozpustíme ve vlastní šťávě. My vám k tomu budeme hrát samý skvělý pecky. Doufám, že se vám to bude líbit a napište mi, kdo vstáváte s námi. 777-937-777 a asi jdeme na to. Nejlepší víkend v českém éteru startuje právě teď.
8: Hit Radio

Krásné dobré ráno, 7 hodin 10 minut s vámi Lea, doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete. Každopádně, jak už říkala Iva ve zprávách, začaly nám letní prázdniny. 1 300 000 školáků. Je mi jasné, že zatímco včera jste je ještě museli třeba budit o 6:30, dneska jsou na nohách sami od 5. Tak co, jak pak to zvládáte? Pro rodiče odstartovala i taková ta každoroční hra Zabav své nezabavitelné děti na 2 měsíce a nezblázněte se z toho. Tábory jsou drahé, o tom žádná, a taky docela obsazené. Babičky si užívají takovéto aktivní stáří na paraglidingu, třeba jako moje babička, někde v Karibiku, a vy máte práce, že si o dovolené můžete nechat jenom zdát. Takže prosím vás, taky vzkaz pro 120 000 učitelů, kam vlastně spadá i moje maličkost, protože sama jsem třídní učitelkou třeťáků na konzervatoři, takže jsme to zvládli, přežili jsme to, jsme prostě dobří. Tak ať už budete o prázdninách všichni dělat cokoliv, dejte klidně vědět, ať se můžeme inspirovat vzájemně. Je super, že to léto začalo, protože za půl roku jsou tady Vánoce. Teď už Clue, Iceland Sun a taky Dasha a její Austin. Tak doufám, že se máte krásně, pište dál, co děláte, vstáváte, možná usínáte, jsme Hit Radio.

0: ráno. Dneska máme 27. června, to znamená, že dneska bude skvělý den i po hudební stránce, protože do České republiky dorazila jedna z nejlepších kapel, kterou mimo jiné velmi rádi hrajeme. Tak schválně, jestli poznáte, o koho se jedná a kdo dneska v pražských Letňanech má vlastně koncert. A to taky znamená, že si můžu vylézt na střechu svého baráku, protože bydlím hned vedle a vlastně ten koncert si i vychutnat. Apologize. A nebo Love Runs Out. No a do třetice určitě znáte i tenhle song. Jsou to One Republic, kteří dneska mají koncert v pražských Letňanech. Ty brďo, tam bude takový horko, tak kdo se chystáte, tak si to neskutečně moc užijte a my budeme pokračovat dál. Za chviličku Sunrise Avenue, Ed Sheeran a taky takové ty zprávy, které rozhodně potřebujete vědět pro start nového dne. Ranní update za chvilku.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je v stěží.
4: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
5: Farmapark Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
4: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.

0: ročníky, pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Tiršenreutu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Dvě minutky po půl osmé, ranní update startuje právě teď.
1: Ranní update.
2: Jsou tady krátké zprávy, dobré ráno. Policie v japonské prefektuře Osaka spustila virtuální policistku jménem Aiko. Varuje před podvody, jejíž obětí se stává zejména starší generace. Jméno policistky je kombinací anglické zkratky AI pro umělou inteligenci a koncovky KO používané u ženských jmen. Internet má nový hit, jsou to pleťové masky na dámské pozadí. Jsou napuštěné sérem, přiloží se na pokožku a nechají působit několik minut. Nejčastěji slibují hydrataci, zjemnění, rozjasnění a hlavně konec celulitidy. Pokud tedy v drogérii masku na pozadí najdete, nedivte se, skutečně existuje. Britský král Karel III. Nebude ani po dokončené nákladné desetileté rekonstrukci v příštím roce žít v Buckinghamském paláci. Oznámili to zástupci panovnické rodiny. Karel bude i nadále přebývat v Clarence House, svém dlouholetém londýnském sídle nedaleko paláce. V Buckinghamském paláci si ale nechá pokoj pro případné přespání.
0: Ivuško, děkujeme, masku na pozadí si zkusím pořídit. Teď už další muzika.

0: Erik Fritz, Call on Me. Takhle chutná sobotní ráno z Eteru Hitrádia. Hezký dobrý den, za minutku 7:45 s vámi Lea. Chodí nám spousty zpráv od vás, tak jdeme na ně. Píše nám tady posluchačka, ahojky, já dnes jedu na tábor na víkend a pak budu 5 dní doma a pak se vrátím na měsíc zpátky. Jo, dobře, chápu, užij si tábor. Taky nám tady píše další posluchačka Hanička. Už jsme s Rokym Pitbull taky vzhůru, procházka, dokud nebude vedro a pak rodinná oslava. V tomhle vedru to bude spíš rodinná grilovačka. Hezký den všem, Hana. To je pravda, takže bychom se vlastně všichni mohli posypat grilovacím kořením, propec se do Zlatova a do Křupava. Za chviličku Roxette nebo taky Ella Henderson, Rudimental a Kateřina Marie Tichá. Tolik muziky, potom už zprávy.
1: Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

hezkým nabídkám prodejny nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně.

0: ročníky, pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Kirchenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
2: Hi, this is Ed Sheeran.
3: Hi, this is Madonna.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vlna veder v Evropě včera opět lámala rekordy, když v Německu padl celoroční teplotní rekord a v Británii naměřili třetí den po sobě nejvyšší červnové teploty. Svůj nejteplejší den v roce zažila také Belgie. Ve střední Evropě mají vedra kulminovat o víkendu. V Česku by se přitom teplota měla přiblížit k 31 stupňům, anebo i tuto hodnotu překonat. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka. Jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. Španělští fotbalisté porazili na mistrovství světa Uruguay 1-0 a vyhráli skupinu H. Spolu s nimi postoupili do vyřazovací fáze Kapverdy, které v souběžně hraném utkání remizovali 0-0 se Saudskou Arábií. To Francie díky hetriku Usmanea Dembeleho porazila Norsko 4-1 a vyhrála skupinu I. Senegal deklasoval Irák 5-0. A teď se jdeme podívat k nám do regionu.
10: Přivítejte letní prázdniny na Radyni. Vydejte se na procházku do okolních lesů, kde dnes bude nachystaná i zábavná stezka s úkoly. Na konci bude na děti čekat i zasloužená odměna. Začátek akce je ve 13 hodin, konec v 7 a pozor, trasa bohužel není vhodná pro kočárky. Z Plzeňska Bára Purkártová.
11: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
12: Počasí pro dnešní den jasná až polojasná obloha a nejvyšší denní maxima 35 až 39 stupňů Celsia.
13: Bylo to jen tak, ale zvládli jsme to. Je tady
14: Víkend
13: s Hit Rádiem a Leonou Děngéši.
12: Jsem tady s vámi i 3 minutky po 8. Až do 13. hodiny budeme spolu hrát tu nejlepší muziku, dobrou náladu, pozitivní energii, však už to znáte. Občas si říkám, jak to vlastně dělám, že jsem v tom éteru taková maková. Ne, já jsem se dobře vyspala, i když teda ty horka jsou neskutečný. Možná to někdo máte podobně, tak se za chviličku schladíme. Teď už Avicii, Taylor Swift a spousty dalších skvělých hitů, tak hezké dobré ráno a volume doprava.
13: Hit Radio FM+.

Taylor Swift, Takille a Děnděši. Taková Nováková. Každopádně, jestli máte pocit, že se tyhle dny, sobota, neděle, upečeme, tak se upečeme. O víkendu totiž budou 40, to už víme, dneska 39, zítra pozor. Dokonce Praha hlásí až 41 stupňů, což je katastrofa. A pro ochlazení připomínám katastrofální vedra v roce 1540, kdy bylo 200 dní bez deště, vyschlo dokonce i Labe, takže ano, může být opravdu i hůře. Ale nebojte se, jen co pořádně začnou prázdniny, prudce se nám zase ochladí. Příští víkend má být jenom něco přes 20, logicky, že jo? Prázdniny, tak proč by mělo být teploučko? Každopádně já si myslím, že většina z nás si opravdu od těch veder na chvíli rádo odpočine. Teď už zmiňovaní One Republic, kteří dneska v pražských Letňanech mají velký koncert. Tak vyražte, ale upečete se zaživa.

0: I dneska v sobotu 27. června se bude roztáčet kolo narozeninové rulety, takže pomalinku přemýšlejte, kdo má ve vašem okolí narozeniny, měl nebo bude mít, protože dneska tam je opravdu nezapomenutelný zážitek. Co vás čeká, se můžete mrknout na web hitradio.cz, stačí tam kliknout na soutěže a tam už vám to všechno vyjede. Do té doby činasky Alvaro Soler, Topic nebo Abracadabra, ať trošku zaprší Lady Gaga.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou blade battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Taky nechcete končit léto větou?
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky. CZ.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
15: Hit Radio. Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Dobré ráno, jsou tady další krátké zprávy. Pokud o víkendu plánujete výlet na Pražský hrad, tak se může stát, že nepotkáte hradní stráž a neuděláte si s ní selfíčko. Stráž na čestných stanovištích před hradem se totiž v případě velkých veder stahuje. Kluci tak budou hlídat za branami ve stínku. Pokud prodáváte byt a okna má na jih, tak s prodejem počkejte. Současná vedra totiž snižují cenu takových prostorů, upozorňují na to odborníci. Šanci ale máte, pokud má váš byt izolaci a ve výbavě i klimatizaci. A teď se pro změnu trochu schladíme. Za 6 měsíců bude po Vánocích. Co se svátků týče, tak obchodníci už vydali seznam největších trendů, které by pod stromečkem neměly chybět. Jsou to voděodolné čtečky knih, masážní pistole a herní konzole.
1: Ivuško, díky za tuhle zprávu, protože já nevím, jak vy kamarádi, ale já se svojí kamarádkou Janičkou se neskutečně těšíme na ty Vánoce a vždycky každý rok se předháníme, kdo z nás bude mít dřív tu vánoční výzdobu. Tak já myslím, že letos to trumfnu a začnu už v říjnu. Teď už další muzika.

8 hodin 40 minut, aktuální čas, posloucháte Hit Radio 27. června, tak nezapomeňte, že za 20 minutek bude tady narozeninová ruleta pro někoho z vás, takže pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak zbystřete, zapište si číslo ke mně do studia 800 937 937 a kdo zavolá jako první, jdeme vysílat společně, zahrajeme song a dostanete nezapomenutelný zážitek, takové ty vzpomínky, které vám nikdy nikdo nevezme. Za chviličku Marek Ztracený a spousty dalších skvělých hitů, tak volume doprava a buďte s námi. Hezké ráno.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: To máte trámy, terasová brkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
4: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
5: On air.
1: Online.
5: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 9 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Vedra nepolevují. Meteorologové upozorňují, že v Česku by o víkendu mohl padnout absolutní český teplotní rekord 40,4 stupně Celsia ze srpna roku 2012. Úřady proto nabádají, aby lidé dodržovali pitný režim a vyhýbali se pobytu na slunci. Hasiči varují před zvýšeným rizikem požárů a zdůrazňují opatrnost při zacházení s otevřeným ohněm. Několik krajů už vyhlásilo zákaz rozdělávání ohňů. S benzínem to není žádná sláva. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu mírně vzrostou. Benzín zdraží o 4 haléře na 40,46 korun za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 36,40 koruny. Jde o ceny na víkend i na pondělí. Fotbalisté Belgie porazili na mistrovství světa Nový Zéland 5-1 a ovládli skupinu G. Egypt poprvé postoupil do vyřazovací fáze, v níž se 3. července utká s Austrálií. Ve skupině G po remíze 1-1 s Íránem skončil druhý, o skóre právě za Belgií. A teď už jdeme k nám do regionu.
7: Lesní divadlo v Nýrsku zítra přivítá Pražské divadlo na Jezerce. Večer od 7 je na programu komedie Prázdný dobot s Janem Hrušinským v hlavní roli. Představení je součástí projektu Venkovní divadelní scéna v Lesním divadle, který pořádá spolek Nýrsko žije. Sklatovská Bára Purkartová.
8: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
9: Počasí pro dnešní den jasná, polojasná obloha a bude horko, teplo, sluníčka až 39 stupňů Celsia.
10: Štěstí na 6 písmen. Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
9: Hezké dobré dopoledne, 3 minutky po 9. Pokračujeme, nezastavujeme. Gone, gone, gone, to nás čeká David Guetta, tedy Swim, Stones and I a taky Britney Spears, tam trošku zpomalíme. Ale hlavně bude narozeninová ruleta, takže dobře pozorně poslouchejte a jakmile uslyšíte moji výzvu, tak potom volejte na 800 937 937, ale teď už jdeme hrát.
10: Hit Radio FM+.

Every Time, Britney Spears. Možná někdo teprve otevíráte svá očička do toho nového dne. Tak ať ho máte báječný, 9 hodin, 9 minut aktuální čas, posloucháte Hit Radio. A s vámi Lea. Jdeme na to! Za chviličku narazí nová ruleta, ale ještě předtím si představte, že v Londýně zrušili akci na podporu boje proti klimatu kvůli externímu horku. Extrémnímu horku, ne externímu. Vidíte, to už mám z toho horka. Já vám řeknu, že Bůh má asi hodně ostrý smysl pro humor. Je to jako, kdyby zrušili sraz abstinentů, protože na místě začalo z nebe pršet proseko. Nebo ne? A nebo taky, jako by dinosauři demonstrovali proti meteoritu. Já už nevím. Příroda evidentně převzala veškerý aktivismus sama na sebe. Prý to bude zábavnější. Tak ať je to, jak je to, dnešní den zvládněte, my vám k tomu budeme hrát skvělou muziku. Za moment Him Join Me, taky Miley Cyrus, no a potom už narozeninová ruleta. Takže pomalinku vyťukávejte 800 937 937 a jakmile řeknu volejte, tak potom volejte.

0: Miley Cyrus, End of the World. Hit Radio stále s vámi, 2 minutky po 9:45. Hezký dobrý den. A je to tady, přátelé, kamarádi. Narozeninová ruleta, volejte právě teď na 800 937 937. Máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny? Tak je to ideální pro vás. Volejte právě teď.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu.

velkým nabídkám prodejny nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Akční nabídky startují v prodejni neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho

0: pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny nábytek Gleisner v Kirchenreuthu. Vyplatí se to.
1: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink.

0: Dovolená Xindl X, to já bych jela hned. Dokonce Xindla můžete vidět na nejlepším letním festiáku Hrady.cz. My startujeme už příští týden na Točníku, kde budu s vámi, takže se máme na co těšit. Teď už ale jdeme roztáčet kolo narozeninové rulety. A já se ptám, koho máme na telefonu. Halo, halo.
1: Ahoj, tady Aleš.
0: Aleši, odkud?
1: Já jsem z Plzně.
0: Z Plzně. Také tam máte takovou výheň?
1: Tady prší a tady ne, zima a mráz.
0: Tak okamžitě nechávám tady vysílání, jedu za vámi se schladit. Prozrať nám, jaké máš plány na víkend v tomhle horku.
1: No, budeme tak nějak zavřen, ale co nejvíc máme trošku vychlazeno jako ve sklepě, takže budeme zítra slavit právě, takže se to podaří.
0: A kdo bude slavit?
1: Bude slavit můj bratr a bude mít 40. Takže
0: krásný. Bude 40. si říkal.
1: Je to tak.
0: Jak se jmenuje brácha?
1: Pavel.
0: Pavel, takže budeme hrát pro Pavla. OK, jdeme rovnou na pravidla. Potřebuju ten datum.
1: Ano. 28.6.
0: 28.6. dobře, už to tady zadávám do našeho chytrého počítače. Zahrajeme ti 3 hudební ukázky s datumem narozenin tvého bratra a na tobě bude jeden z těch songů si vybrat. Společně mu ho pošleme, jenom pozor, nemůžeš se k jednotlivým ukázkám vracet, automaticky bychom hráli tu třetí. Jdeme na to?
1: Dobře.
0: Tak já roztáčím kolo narozeninové rulety právě teď. Iris, Celine Dion.
1: Tak ještě jednou zkusíme.
0: Dobře, roztáčím kolo po druhé. Jeden z nejzamilovanějších songů Whitney Houston, I Will Always Love You.
1: Tak ještě pojďme trojku.
0: OK, roztáčíme po třetí. Myslím, že tohle se hodí.
1: Myslím, že se vyplatilo, takže určitě.
0: Jasně, my bychom to stejně automaticky hráli. Každopádně, teď máš ten správný čas, aby si bráchovi mohl sdělit, cokoliv si přeješ. Pojď na to.
1: Tak milý Pájo, přeju ti k tomuhle jubileu, i když ještě takovýmu mladistvímu, ať seš pořád tak mladistvý právě a ať se ti daří a ať si to zítra užijeme.
0: A ty seš ten mladší nebo starší brácha?
1: Já jsem mladší.
0: O kolik?
1: O 3.
0: Zadanej nebo nezadanej?
1: No, it's complicated.
0: Ježíš Maria! Já se ptám pro naše posluchačky samozřejmě. A brácha?
1: Brácha je zadaný.
0: No tak skvělý. A děti jsou?
1: Jo, jo, ten má 2 chlapce.
0: A ty nic?
1: No, tak ještě.
0: Na tebe to ještě čeká.
1: Přesně.
0: Až skončí to complicated. Jsi skvělej. Každopádně, samozřejmě, neodejdeš s prázdnou, krom toho, že ti budeme hrát Queeny, We Are The Champions a taky pro tvého bráchu Pavla, tak tady máme něco opravdu chlapskýho. Díky firmě Na Zážitky, můžeš se nejen ty, ale naši posluchači mrknout i na web, firma Na Zážitky.cz, kde nabízíme širokou škálu prostě všeho chuť. Ale dneska si myslím, že si s bráchou užiješ. Máš rád auta a máš řidičák?
1: No jasně.
0: Brácha taky, předpokládám.
1: No je, určitě.
0: A co takhle Porsche GT3 nebo BMW M4 CSL?
1: No, to zní taky dobře.
0: Vůbec nevím já jako ženská, co ty zkratky znamenají, jo, ale teď dělám hrozně chytrou blondýnu, jak se říká. Každopádně, pokud si chceš splnit sen, ty nebo třeba brácha automobilový nadšenec, anebo si to sami zkusit, jaké je to prohánět se 300 km v hodině po závodním okruhu, tak přesně tady tohle tady dneska máme.
1: No tak, to je něco, tak to na takovou lekáru to se někdo nalepí.
0: Hele, je to zážitková jízda přesně v tom Porsche, co jsem říkala, BMW. Vybereš si jízdu v jednom z těchto sportáků, můžete dát s bráchou třeba závody. Věková hranice, hele, tady to nehraje rozdíl, jestli mladší, starší brácha vůbec.
1: Přesně, tak skvělý.
0: Tak mi vydrž na telefonu, ať taky víme, kam to poslat. Queeny, We Are The Champions, posílám za tebou a užijte si hezký odpoledne a narozeninovou oslavu. Měj se krásně, ahoj.
1: Ahoj, hezký den.

0: 10:15 posloucháte Hit Radio s vámi Lea. Hezké dobré dopoledne. Mám tu pro vás takovéto klasické informační okénko, protože opět jakýsi
1: vědci
0: po celém světě zjišťují nejrůznější ptákoviny. Třeba prostě i to, jestli datla bolí hlava, když klepe do stromu. Chápete to? Prosím vás, tak za den dá ten pták 12 000 úderů a hlava ho nebolí, mozek mu plave v nějaké kapalině nebo co, já nevím. Jestli si na datla vzpomenu večer cestou z hospody podél naší aleje, tak mám asi problém. Budu ho chtít překonat. Takže asi tak, to je z toho horká. Za chviličku Rosé, Bruno Mars a Paté, nebo taky Delsko Duro, typicky letní song a Get Lucky, Daft Punk a Pharrell Williams. Tomu říkám silná hudební trojice.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.

0: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
3: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
4: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen@kdynie.cz
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 10 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Dnešní a zítřejší noc bude nejteplejší v tomto roce. Minimální teploty do rána klesnou na 24 až 20 stupňů Celsia, což znamená, že prakticky na celém území České republiky zaznamenáme tropickou noc. Ještě vyšší minima se paradoxně očekávají na kopcích a ve vyvýšených lokalitách, kde v noci povane mírný jižní vítr, který bude promíchávat vzduch a zabrání nočnímu ochlazování od zemského povrchu. Český výbor pro UNICEF vyhlásil mimořádnou sbírku na podporu dětí a rodin ve Venezuele, které zasáhlo zemětřesení. Pomoci mohou lidé přes projekt Zemětřesení ve Venezuele. Sbírky vyhlásily v týdnu i další humanitární organizace, například Člověk v tísni, Charita Česká republika, Český Červený kříž anebo ADRA. Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě se dostala do finále, v němž dnes dopoledne nastoupí proti bývalé světové jedničce Naomi Osakaové z Japonska. Zápas by měl začít kvůli vedru dříve, a to v 11 hodin. Teď už jdeme k nám do regionu.
8: Příjemné ochlazení v těchto tropických dnech aktuálně nabízí hrady a zámky u nás v regionu. Některé si navíc připravili i bohatý program. Z chladného sklepení až na věž hradu se dnes můžeme vydat na Rabí. Netradiční komentovaná prohlídka je vhodná pro děti od 6 let. Ze Šumavy Bára Purkartová.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
10: Bude jasno nebo skoro jasno během dnes možností vývoje kupovité oblačnosti, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů Celsia. Pozor, výjimečně mohou vystoupit až ke 40.
11: Dneska nejsme v práci, dneska nejsme ve škole, dneska máme volno. S Hit Rádiem a Leonou Děnděší.
10: Hezké sobotní dopoledne, změna taková maličká pro vás, ale příjemná, protože právě teď od 10. do 11. hodiny hrajeme hity na přání k vaření, anebo spíš k chlazení. Dejte vědět 777-937-777, napište si o váš song, co byste rádi slyšeli, čím vám uděláme radost. Klidně zahraju i vánoční song, abychom si všichni schladili. Je to čistě na vás, protože od 11 hodin tady budeme mít oblíbený podcast na jedné vlně, ale teď už hity jenom podle vás, takže 777-937-777, jdeme rád.
11: Hit Radio FM+.

11 minutek po 10. hrajeme hity na přání jenom podle vás. Výjimečně o hodinku dříve, než jste zvyklí o víkendu, takže taková ta nejlepší víkendová pohodička startovala právě úderem 10. hodiny. Napište mi na 777-937-777, co byste rádi slyšeli, a Hanka nám tady napsala: ahoj Leonko, moc ráda tě poslouchám, jsi vždycky taková pozitivní. Prosím, zahraj všem posluchačům, kteří právě teď poslouchají a musí být v práci, Vanilla Ice Baby. Dobře, těch Ice je tam nějak moc, ale vím přesně, co myslíš. Legendární takový rapový, hiphopový song z 90. let. Rozhodně zahraju. A ještě tady napsala: chtěla bych ho věnovat všem s láskou a lidi. Buďme na sebe hodní a k sobě ohleduplní, Hanka. Aňuško, děkuju moc za takovou zprávu a taky takové to poselství. No a samozřejmě, pojďme se společně všichni schladit. Vanilla Ice, Ice Baby z Eteru Hit Rádia. Co bude dál, je na vás. Pište si.

0: Farna, Miraj, vzpomeneš si, tohle se hodně povedlo. Chtěli jste to, my jsme vám to rádi zahráli. Pokračujeme dál, hity na přání 777-937-777. Výjimečně dneska o hodinku dříve, protože potom nás čeká podcast na jedné vlně s Bárou Divišovou a Andrejem Babišem. Takže se máte na co těšit. Samozřejmě vaše SMSková přáníčka, jdeme na ně. Ahoj, prosím zahrát Thriller od Michaela Jacksona pro naši tříletou dceru Laurinku z Ostravy a pro její třídu Sluníček z mateřské školky. Je to ta nejlepší holčička na světě, zdravíme a za chvíli vyrážíme na bazén, jinak bychom se uvařili. No tak jo. Přesně tohle si dáme za moment, taky Ray Dalton anebo Cyril a Stumbliny. Na co bude dál je na vás, tak si pište.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
5: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
6: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
7: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
6: Byty Dobřany.cz.
8: V Dobřanech se žije dobře.
9: Vidíš to?
10: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
9: No a víš, co vidím já?
10: Co?
9: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
10: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
9: U nás si vybere úplně každý.
10: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
9: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
11: Firma na zážitky.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás. 3 minutky po 11:30, píše nám tady Lenka. Ahoj Lenko, prosím, zahraj nám Luna by Lando. Uděláš nám tím velkou radost. Právě pracujeme na zahradě a chystáme se na naší koupačku a čistíme bazén. Díky moc a bylo by to pro Jirku, Petra a naší Jiřinku. Tak chcete to, máte to mít a taky je doplní kapela Jelen, Touha a Pláč, o který si napsal Petr.

0: slevová akce tedy.
1: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
5: Připravte svůj obývací pokoj na fotbalový zážitek jako na stadionu. A to díky fantastickým nabídkám prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Akční nabídky startují v prodejní neděli 28. června 2026 v 11 hodin v celé prodejně. Kromě toho obdržíte při nákupu nábytku nebo kuchyní slevu 30% a také 20% na veškerý skladový zahradní nábytek a slunečníky. Pouze do vyčerpání zásob. Takže spěchejte do prodejny Nábytek Gleisner v Tirschenreuthu. Vyplatí se to.
6: Nábytek Gleisner. U nás jste doma.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 11 hodin krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. A začneme dobrou zprávou pro živnostníky. Odvody na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. V účinnost vstupuje novela zákona, kterou již loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Chtěli tím hlavně pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35%. S nastupujícími prázdninami a s velkým vedrem je na silnicích méně a méně bezpečno. Včerejšek byl na českých silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Při dopravních nehodách zemřelo 5 lidí. Prozatímní počet červnových obětí tak vzrostl na 40. Argentinec Lionel Messi sice z 5 góly vede soutěž o zlatou kopačku, ale v příštím zápase na mistrovství světa pravděpodobně žádný gól nepřidá. I když by se to proti outsiderovi z Jordánska nabízelo, trenér Scaloni na předzápasové tiskové konferenci oznámil, že jeho největší hvězda nebude v neděli v Dallasu v základní sestavě. Scaloni dodal, že za Messiho absencí v základní sestavě nejsou žádné zdravotní problémy a nevyloučil, že by ho v průběhu zápasu na trávník poslal. A teď už jdeme k nám do regionu.
6: Přivítejte letní prázdniny na Radyni. Vydejte se na procházku do okolních lesů, kde dnes bude nachystaná i zábavná stezka s úkoly. Na konci bude na děti čekat i zasloužená odměna. Začátek akce je ve 13 hodin, konec v 7. A pozor, trasa bohužel není vhodná pro kočárky. Z Plzeňska Bára Purkártová.
7: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
8: Počasí pro dnešní den, jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia. Tak opatrně.
9: Štěstí na 6 písmen, víkend, žádná práce, jenom život.
10: A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
8: Hezké dobré dopoledne, pokračujeme dál, protože před námi je Bára Divišová, která si k rozhovoru v podcastu Na jedné vlně pozvala premiéra Andreje Babiše. Takže já vám přeju příjemný poslech k tomu, skvělé hity, co víc si přát takhle dopoledne. Tak díky, že posloucháte, teď už partička Black Eyed Peas.
10: Hit Radio FM+.
11: Let's get it started in here.

0: Dobrý den, díky, že nás posloucháte. Na jednu vlnu se dnes s námi naladí premiér České republiky Andrej Babiš. Dobrý den, díky, že jste přišel.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: A pane premiére, ke konec školního roku, jaký vy jste byl student?
1: Na gymnáziu jsem byl hrozný student, protože měl jsem tu spartianskou výchovu a až brutál. No a potom, když táta pracoval v zahraničí, tak po těch prověrkách jsem se musel vrátit jako rukojmí, aby naši neemigrovali, no. A tam to nebylo dobrý, no. Tam jsem měl dvojky.
0: Schování. Dvojky jsou špatné známky? Nebo byly podle vašich rodičů špatné známky?
1: No schování jako.
0: Jo, takhle, jo. To jsou, no. Asi.
1: Nebo trojku dokonce. Chtěli mě vyhodit ze školy, no.
0: A za co jste jí dostal?
1: No, že se mi nechtělo vstávat ráno. Že jsem nechodil na tu první hodinu občas.
0: A to jako... vás maminka nevytáhla z postele zrovna?
1: Ne, maminka byla s tátou v zahraničí, já jsem byl sám u prarodičů. Ale na základce jsem měl celkem dobré známky, potom, ale to bylo jako fajn. Mě to bavilo, protože jsem vlastně strašně moc četl. A četl jsem nejrychleji ze třídy. Jsem četl knížky Jules Verna a Foglara a řecké báje a mýty a strašně rád jsem četl. Falešně jsem zpíval.
0: A to jste nám chtěl prozradit na úvod pořadu, jako věc, kterou od vás možná neví, naši posluchači a diváci.
1: No jo, tak dobře.
0: O to radši jste zpíval, ale.
1: Prosím?
0: O to radši jste zpíval, to se tak říká o lidech, kteří třeba nemají úplně absolutní sluch, že o to radši zpívají.
1: No, tak já zpívám známé písničky. Teďka jsem byl na Jelánech. To jsou všechno důchodci, jak já, jsou všichni. Bohužel teda Vašo Patejl zemřel, já jsem byl na Benátské na jeho poslední koncert. A měl jsem lístky na Evu Farna a trošku jsem se těšil, tím, že mám ještě teda dozvuky, teda mi hrozila zápal plic, tak jsem zůstal doma, no a viděl jsem na síti, že to muselo být absolutně jako super pecka ty koncerty, no, to je jako dneska absolutně naše nejlepší zpěvačka, no.
2: Hit Radio FM+.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně. Když se řekne prázdniny, co se vám vybaví? Máte nějakou vzpomínku na prázdniny?
1: Já jsem něco? Vždycky makal o prázdnina.
0: I když vám bylo 6 třeba?
1: 6, ne. Já jsem chodil s rodiči, jsme chodili pod stan. Ale...
0: To je super. Máte na to nějaké hezké vzpomínky? Já si vás nedokážu představit, že stanujete.
1: No mám různé vzpomínky, no. Vím, že jednou se stalo, že nás vlastně, že jsme spali ve stanu a v noci někdo vyřízl nějakou díru do toho stanu a táto by ukradl všechny doklady a peníze, no tak to byl takový negativní zážitek, ale jo, tak o prázdninách jsem byl u babičky. Chodil jsem za, měl jsem strýca, který byl takový jako trenér fotbalistů, takový sportovec, tak jo, tak bylo to, byla to jiná doba, jak dneska, no. No a já, když jsem potom už byl na gymnáziu, tak už jsem většinou pracoval, i na vysoké škole jsem pracoval vždycky o prázdninách. Já jsem si chtěl vydělat peníze.
0: Co Andrej Babiš a letní lásky o prázdninách?
1: Letní lásky... No, jedna taková byla, no. Jedna taková byla.
0: Jsem zvědavá.
1: Ne, já myslím, že to byla dcera generálního ředitele Jablonexu.
0: To je strašně dávno. Mě jsem hnedka vysoko, dobře.
1: Ne, tak ona tam, můj táta pracoval v zahraničí, tak ona tam byl, taky tam byla o prázdninách. A já jsem byl jako strašně plachý.
0: A dneska už nejste?
1: Dneska, no fakt jsem byl plachý, já jsem nebyl nějaký Don Juan.
0: A dneska už nejste?
1: Já jsem z toho, dneska už jsem starý na to, jako.
0: Budu drzá,
1: dneska jsem rád, když faninky vlastně mi projevují lásku a pečou mi štrůdl. Já mám několik faninek, které mi pečou štrůdl. Například jedna paní z Plzně, skvělý, potom jedna paní z Mostu, ta se mě stále ptá, kdy bude to nádraží rekonstruované, potom další paní, jo, takže pečou mi štrudl, no.
2: Zlepši si náladu. Hit Radio FM Plus. I took the long road across the ocean.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš, posloucháte podcast Na jedné vlně.
1: To jsem se chtěla zeptat, jestli vy si dokážete představit, že byste třeba bez těch sociálních sítí dneska ještě dokázal fungovat, protože vlastně ve chvíli, kdy ty politici potom, když určujou třeba i těm mladým, jo, kde je to trochu jiné, vlastně, že by je neměli používat a podobně, tak že asi se vám je bude hůř jako přesvědčovat ty mladí.
2: Když je vysvědčení, tak jsme se domluvili, ČTU budeme vysílat na sítích o tom velkou reportáž, jak vlastně si děti chovají na těch sítích. Tím, že bych to doporučoval všem rodičům, aby přes ty prázdniny vlastně možná věnovali víc času a pobavili se s těmi dětma. Ty dopady sociálních sítí jsou fakt negativní, jo, roste ta agresivita, šikana, pokusy o sebevraždy, jako ten kratom, jo, tyhle špatné věci my jsme měli na těch školách dělat tu prevenci, no.
1: Nakolik ten stát vlastně v tomto zaspal, aby to řešit začal?
2: My jsme zaspali v tom, jak používat mobily na školách. Já jsem ukazoval takovou mapu. My jsme vlastně jedni z mála, kde nemáme žádnou regulaci. A mě na to upozornil teďka vlastně irský premiér, když mi vykládal, jak, když to zavedli, co se stalo, že v těch třídách nebylo ticho, ale tím, že neměli ty mobily, tak začali mluvit, začali se smát, že to je úplně jiná záležitost. Takže původně ministerstvo školství to chtělo mít jako doporučení, teďka jsme viděli, že už jsme pozadu, tak jsme to načetli společně s ministrem školství jako zákon. Každá ta škola si to nějak řešila, jo, ale asi je potřeba to řešit nějak systémově a ohledně těch sociálních sítí, tak tam to pozorujeme, co se děje Austrálie, teďka Francie, teďka stále víc těch států o tom mluví. Bavím se o vlastně prvním stupni, o těch základkách, protože v některých školách samozřejmě ty mobily jako používají a tak dále, takže je to složitá problematika a chceme alebo vyvoláváme k tomu nějakou celospolečenskou debatu, kde všichni se k tomu budou nějak jako vyjádřovat.
3: Hit Radio FM Plus.
4: XXL Výprodej v online shop CZ.
5: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: říkám Laura, jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Taky nechcete končit léto větou.
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Alegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Čau!
9: Užijte si zážitkové léto s Alegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
2: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
9: CZ.
11: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na mss.plzeň.eu.
12: Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Naším hostem je dnes premiér Andrej Babiš. Já ještě zůstanu o toho školství, máme konec školního roku. Jedna z věcí, kterou vy jste si předsevzal, byla změna jídelníčku ve školních jídelnách.
1: Ano, muselo se to odsouvat.
0: Proč?
1: Protože to bylo úplně nesmyslné. Jako. Tam byly věci, které pro ty školní jídelní byly absolutně... Já jsem je navštívil X, jo, tam byly nesmysly, že když děti nesnědly to jídlo, že se to stává odpadem, že je potřeba to platit, že to nemůže ani dostat, ani bezdomovci, ani prasata to nemůžou sežrat, jo. Že si tam děti můžou nosit svoje jídlo, že tam musí být ten podíl luštěnin, jo, takže potom ty hamburgery, které jim chutnaly, tak tam doplňovali nějaké luštěniny, ty jim potom nechutnaly. Ještě mě jsem toho obešel strašně moc, no a domluvili jsme se, že to prodloužíme, že ta vyhláška nezačne platit, že se odloží do 31. srpna 2027, no a za ten čas připravujeme nějaké změny, jak se to vylepší.
0: Závěrem, co byste popřál našim posluchačům?
1: Teď vlastně začíná léto, ať na sebe dávají pozor, ať samozřejmě se věnují dětem, jo, ať odloží ty mobily všichni.
0: Musíte jít příkladem, já se budu snažit.
1: No a určitě...
0: My si počkáme na ten pokus, až vám ho zabaví.
1: O prázdninách vždycky o dovolenách vlastně jsou to takové jako situace, aby zkrátka dávali na sebe pozor a aby se v pořádku vrátili všichni a já se chystám
0: k moři. Odložíte mobil, aspoň když pojedete na dovolenou, jo, vždycky jezdíte do Řecka, jezdíváte, že?
1: No.
0: Pojedete znova?
1: Mhm.
0: Odložíte mobil?
1: Jo.
0: Na jak dlouho?
1: No tak ráno otevřu, zavřu ho a potom otevřu před večeří a zase ho zavřu.
0: Máme to nahrané. Pane premiére, moc díky, že jste byl naším hostem.
1: Dobře, děkuji.
0: Hezké léto i vám.
1: Jo, děkuji i vám, krásné léto a všem posluchačům a divákům.
0: Hezké léto přeji i já vám a budu se těšit opět na slyšenou, na viděnou v podcastu na jedné vlně. Hit Radio FM+.

Jsme zpátky a celý podcast na YouTube s Bárou Divišovou na jedné vlně si můžete pustit a vychutnat si ho úplně celý. Každopádně, co si budeme vychutnávat teď, jsou skvělý hity. Co takhle Sweet Caroline a nebo Ed Sheeran právě teď?

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jdeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
1: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
0: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
2: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete s
5: tisku levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
8: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
7: Ale vyberu si sama.
8: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
7: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
8: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 12 hodin, krátké zprávy a Iva Jurečková šťastná. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementinu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí. Dnes či zítra během dne se také očekává překonávání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012. Hlavní dovolenou v zahraničí letos plánuje 40% Čechů, stejně jako loni. Dovolenou v tuzemsku zvolí 32% lidí, o 5% bodů méně než před rokem. Vyplývá to z nového průzkumu. Nejoblíbenější zahraniční destinací letošního léta je Itálie, následuje Chorvatsko a Řecko. A cestujeme dále. Tři evropská hlavní města, Prahu, Berlín a Kodaň, spojuje nová železniční linka, jejíž provoz byl včera na berlínském hlavním nádraží zahájený. Linka je jedním z 10 pilotních projektů Evropské unie na podporu přeshraniční železniční dopravy a je první, kterou se podařilo uvést do provozu. A teď už jdeme k nám do regionu.
11: Lesní divadlo v Nýrsku zítra přivítá Pražské divadlo na Jezerce. Večer od 7 je na programu komedie Práskni do bot s Janem Hrušinským v hlavní roli. Představení je součástí projektu Venkovní divadelní scéna v Lesním divadle, který pořádá spolek Nýrsko žije. Sklatovská Bára Purkartová.
12: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
13: Jasná, polojasná obloha, nejvyšší denní maxima až 40 stupňů Celsia.
14: Štěstí na šest písmen? Víkend. Žádná práce, jenom život. A ta nejlepší nálada s Leonou Děndější na Hit Radio.
13: Hezké teď už sobotní odpoledne, 27. červen, v léto v plném proudu. Začaly prázdniny, na většině místech grilovačky, nejenom nás, že místo opalováku používám grilovací koření, ale vaše obědy nechte si chutnat, pokud právě baštíte, nebo jste někde u bazénu na cestách, my se vám postaráme o playlist i takhle odpoledne. Díky, že posloucháte, John Newman nebo Flipside letí za vámi. Hezké odpoledne.
14: Hit Radio FM+.

nechtěl, co si budem. Kdo ale kdy s partnerem někdy někam jel, tak ví, že zvládnout to celé bez hádky, to prostě není jen tak. Není to žádná sranda, co si budem. Experti mají pár tipů, jak to prostě všechno zvládnout. Neupínejte se na Dovču jako na něco, kde se budete mít strašně fajn, všechno bude sluncem zalitý a všechno bude super. Nedělejte na ní všechno spolu, netahejte všude děti a mluvte se sebou tak trošku konstruktivně. Čili repliky typu to si ze mě děláš srandu, nahraďte větami, mohl bys, mohla bys to říct jinak, nebo skutečně se chceš takhle chovat? Co bys teď udělal nebo udělala na mém místě? Něco na tom je, co? Jen já si na téhle mírnější větičky vzpomenu vždycky až po hádce, bohužel. Je to taková ta moje maďarská povaha, horká krev v žilách. Když mám čas o sobě přemýšlet sama někde na gauči, tak prosím vás, ať to u vás je jakkoliv, pokuste se ty vaše Dovči zvládnout co nejvíce v klidu a hlavně užívejte si toho všeho tady a teď. Teď už další skvělá muzika.

0: Jedeme, nezastavujeme s vámi stále Lea až do 13. hodiny a důležitá věc, kterou nesmíte zapomenout. Rychlá pětka ve snídaní šampionů probíhá i o prázdninách, což je skvělá zpráva, protože my vám chceme dělat radosti o prázdninách. A o co hrajeme příští týden? V rychlé pětce s Allegro bojovat budete o 2 stupenky na Colors of Ostrava a že je na co se těšit. No a aby toho nebylo málo, tak příští týden ve snídaní šampionů s vámi bude moje maličkost. Těším se a teď už zase muzika. Hezké odpoledne.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Totální výprodej v zahradnictví z pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Per Dormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Intercora. Dokonalost v každém projektu.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když se pod sluncem

s vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

Věděli jste, že většina Čechů dostane v zaměstnání pochvalu za dobře odvedenou práci maximálně párkrát za rok? A 45% lidí se jí pak od ledna do prosince nedočká ani jednou. Ať přemýšlím, jak přemýšlím, kolikrát to schválně bylo u vás, co? Přitom pochvala nám podle expertů často psychicky vynahradí nižší plat. Ona je to taková stará pravda. To máte jako doma. Čím víc budete partnera nebo partnerku chválit, tím ochotnější je odpustit vám všechny vaše prohřešky. Takže já doma chválím od rána do večera, nevím jak vy, protože mám co žehlit prakticky.

0: Hit Radio se náš společný čas pomalu, ale jistě blíží ke konci. Díky, že jste poslouchali, že jste volali, psali za veškerou vaši aktivitu a pokud možno užijte si ten dnešní den naplno. Běžte někam k vodě, chlaďte se, dodržujte pitný režim a hlavně užívejte si všeho tady. A teď a pokud možno, zůstaňte samozřejmě dál na vlnách Hit Radia. Já se na vás budu těšit zítra úderem 7 hodiny ráno a prosím vás, přežijme tu dnešní první tropickou noc a doufám, že to všechno společně zvládneme. Mějte se krásně a čau.
1: Hit Radio FM Plus. Není důležité, jak dlouho stojíš v koloně. Důležité je, jak se u toho cítíš. Kryjeme ti záda těmi nejčerstvějšími informacemi z cest a k tomu hrajeme hity, které tě dostanou ze splínu.

0: jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. Terasyplzeň.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz

0: Nádherný sobotní odpoledne, rozpálený odpoledne ve společnosti Hitrádia FM Plus a teď s úderem 13. hodiny i s Bárou Plinzelner, která vás zdraví. Jdeme na nejlepší dopravní servis na západě Čech. No a teplo se nám projevuje i na silnicích, takže pozor si dávejte u Přeštic, konkrétně na silnici ze Skočic na Oplot, kde máme hlášenou nehodu dvou osobáků. Další komplikaci hlásí pak D5, 59. a půltej kilometr z Prahy na Rozvadov, kde jsou na silnici kusy pneumatiky, tak rozhodně nohu z plynu. No a na severním Plzeňsku Český Břízy máme hlášený střet osobáku se zvěří. Dávejte na sebe pozor, pozor taky na přehřátí motoru i vás, pokud nemáte v autě klimatizaci. No a pokud budete vědět o něčem dalším, pište na náš WhatsApp 720 870 237. Profi Voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete s
4: tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: On air.
4: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
8: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Spalující vlna veder už do Česka tropickou noc přinesla. Meteorologové ale oznámili, že bude ještě hůř. V noci na neděli může nastat i takzvaná supertropická noc. Teploty na některých místech pravděpodobně neklesnou pod 25 stupňů Celsia. Čeští záchranáři předpokládají, že po zemětřesení ve Venezuele přežívají v části poškozených budov lidé. Budou se snažit zachránit ty, kterým lze pomoci. Česko posílá do Venezuely 70 záchranářů a 8 cvičených psů ze specializovaného týmu USAR. Plzeň chce mít více zelených střech. Město proto spouští nový grantový program. Kdo může příspěvek získat a v jaké výši, přibližuje mluvčí města Barbora Hájková.
9: Nový grantový program Zelené střechy Plzně je určený fyzickým osobám i dalším subjektům, třeba společenstvím vlastníků jednotek nebo bytovým družstvům, které chtějí vybudovat zelenou střechu na stávající budově. Výše příspěvku se odvíjí od typu a rozlohy zelené střechy a činí 650 až 2200 korun za metr čtvereční.
8: Zelené střechy pomáhají ochlazovat město během veder a zároveň zadržují dešťovou vodu, která by jinak odtekla do kanalizace. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
10: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Tak co vám budu povídat ohledně počasí? Budou padat rekordy, je vymetená obloha, teploty pokoří 40 stupňů Celsia na horách kolem 34 stupňů. Dneska, jak jste slyšeli od Davida ve zprávách, by nás měla čekat i supertropická noc, takže teploty kolem 25.
7: Hit Radio FM Plus.
0: Spalující sobota si žádá i spalující hity, ale v dobrým slova smyslu samozřejmě. Tak tu tropickou sobotu jdeme startovat s Avril Lavigne.

Jo, zvuk ticha, tedy The Sound of Silence od Disturbed, parádní cover, tady předělávka, která se nám skvěle hodí do tohohle toho sobotního extrémně teplého odpoledne. Jste s Hitrádiem FM+, máme 9 minutek po 13. hodině. Tak co, kde se právě teď nacházíte v těchto úmorných vedrech? Já si myslím, že buď je to někde u vody na zahradě, u bazénu nebo na koupáku. A ta další možnost je pravý opak, který se v tomhle počasí doporučuje hlavně starším lidem. A to je chládek a ideálně mírně klimatizovaný prostor. No a my, když jsme v tomhle odpoledním vysílání a takhle načlí na horko, taky na tu klimatizaci, tak se tomu samozřejmě budeme věnovat i v téhle hodině. Takže, no, když jsme u té klimatizace, řekneme si o ní za chvilkou, protože ne vždycky je to super pomocník a já bych o tom mohla každý rok obsáhle vyprávět. Možná to i trošku slyšíte na tom hlase. Ne trošku, trošku víc. Za chvilku jdeme na další muziku, co za chvilku jdeme hned a pak si řekneme o té klimce. Právě pode mnou už hraje Florida, taká pohodička právě na sobotní odpoledne. Tak užívejte a pijte v tom vedru.

Skvělá Taylor Swift na Hit Radio FM+. Jo, jo, řešili jsme před chviličkou klimatizaci, že to může být dobrý sluha, ale špatný pán. Klimatizace, co si budem povídat, je v létě skvělý pomocník, ale všeho moc škodí. A jestli pak jste vůbec věděli, že první moderní klimatizace vznikla už v roce 1902 a vůbec ne tenkrát kvůli vedru, ale kvůli regulaci vlhkosti v tiskárně. To koukáte, co? Já se přiznám, že s ní bojuju každý rok, už jsem o tom trošku mluvila i včera, ať už je to z klimatizace v autě nebo v práci, tak pravidelně rok co rok mě chytnou dutiny, což je slyšet samozřejmě i na mém hlasu. Než se tělo zvykne, bolí mě hlava, nos, všechno, občas huhňám jako šmoula, dneska už je to lepší, ale myslím si, že v tom nejsem sama. Co? Nejsem, že ne? Odborníci doporučují nastavit klimatizaci jenom opět maximálně až 7 stupňů míň než je venku, protože přechod z 35 třeba do 19 stupňů je pro ten organismus strašný šok. Jo. Mimochodem přesně tohle jsem zažila před lety cestou autobusem do Chorvatska. A doteď na to pamatuju, protože to bylo fakt jako trauma. Beze srandy. Venku tropy, uvnitř 19. A do dneška na to vzpomínám se zimnicí. Fuj. A jestli si myslíte, že jsme se nesnažili o to, aby pan řidič dal trošku vejš ty stupně Celsia, tak to jsme se snažili, ale... Bylo to prostě k ničemu. Takže klimatizace ano, ale s rozumem. Jo, a teď posílám další muziku, tedy za chviličku ještě budou reklamy. Úplně všem, který právě teď třeba škrabe v krku, bolí hlava, trápí ho dutiny, anebo si říkají, že za to může určitě klimatizace, i když třeba nastydli úplně jinde. Držte se, nejste v tom sami, my jsme v tom s vámi.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Váš Pavel Pubec.
2: www.pubec.cz Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
4: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
3: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře.
5: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na muss.plzeň.eu.
6: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdržením.

Skvělý Linkin Park na Hit Radio FM+. Tak co, jak se máte? Máme 13 hodin 33 minut, já vím, je horko. Ale možná, že teď bude taková pozvánka, kdy se vám udělá líp. Kam vyrazit? Protože je to večer, tak doufejme, že večer už bude alespoň o maličko, o malilinko líp. A pokud nemáte právě na dnešní večer plány, no tak se to třeba hodnem rychle změní, protože já pro vás jeden mám. Vyrazte na koupaliště v Horšovském Týně, kde vás od 8 hodin večer čeká originální novocirkusový představení Teach on the Beach. Akrobacie, taky humor, letní atmoška a romantika pod čirým nebem. K tomu bude právě krásně teplý počasí, takže to bude značka ideál. To všechno v podání členů souboru Cirk Laputika, Pavlíny Podzimkový a taky Tomáše Brta. A tím to rozhodně nekončí, protože na uvítanou dostanete welcome drink. Po představení potom následuje promítání filmu. A protože hlediště bude přímo na trávě, tak si rozhodně nezapomeňte přibalit i tu deku. Začíná se, jak jsem říkala, ve 20.00 na Koupáku v Horšovském Týně. Vstupenky koupíte v infocentru přímo na koupališti. A nebo online klidně můžete na webu kinohorsovskytin.cz. Takže si užijete dneska krásnej, teplej letní večer.

0: Damiano David a Next Summer na Hit Radio FM+. No a když už mi na to takhle pěkně Damiano nahrál doslova na smeč, schválně se teď ještě kolem sebe rozhlédneme doprava, doleva. Co vidíte? Možná svoji drahou polovičku, možná dítě, kámoše, kámošku, ale kolik lidí má právě teď na nose a na očích sluneční brejle? Sadím se, že většina. A není divu, protože právě dneska slaví svůj mezinárodní den. Od mikrofonu právě teď zdraví Bára Plincelner, která sice nemá sluneční brejle, má teďko ty dioptrický, ale jinak bez nich ani ránu. No a tím, že obloha je aktuálně úplně vymetená a bez slunečních brejlí, tak člověk prostě se neobejde. Doslova neotevře oči. A mimochodem, věděli jste, že první sluneční brejle nejsou žádný moderní vynález. Už před stovkami let je totiž používali inuiti. Inuité, abych byla správná. Nebyli ze skla, ale z kostí nebo z dřeva, měli jenom taký úzký štěrbinky, který chránili oči před ostrým odrazem slunce od sněhu. Už to prostě věděli dávno, ale bylo to teda ve sněhu, ne? V tomhletom, teď už bych řekla, je opravdu jako katastrofálním počasí, protože šílený vedro. No ale až mnohem později se pak objevily tmavý skleněný čočky, no a z praktický pomůcky se stal i modní hit. Takže jo, dneska už nejde jenom o ten styl, kvalitní sluneční brýle, totiž chrání oči před škodlivým UV zářením, takže to je pro nás důležitý, jak už jsem říkala, hlavně v těchto dnech. Tak ať žijou sluneční brýle, ať žije další muzika, za chvilku v ní pokračujeme a těšit se můžete třeba na Atmo Music, anebo Offenbach a Normu Jean Martin.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
5: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
6: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisku levně CZ.
0: Náplně hned.
16: Hit Radio FM+.
17: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě si Iva Hačmusa povídala s psychoterapeutkou Petrou Vinčovou o duševním zdraví dětí.
1: Ta důležitá informace, kterou děti potřebují dostat, jsem tady, když mě budeš potřebovat. Není to o tom, že bychom děti měli kontrolovat.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hit Rádia. Nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz

0: nejlepší písnička na sobotní odpoledne, která by nám takhle pěkně zavřela hodinu. Gustavo Lima a Balada. Máme minutku před 14. hodinou, tak jdeme na zprávy. V nich je informace, kdy bylo ze včera na dnešek v noci nejtepleji. Jestli u nás na západě nebo jinde, no tak o tom nám řekne za chvilku David. Teď pohled na silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte v Plzni v ulici Borská, kde jsou sobě dvě osobní auta. U Přištic taky bacha, konkrétně na silnici ze Skočic na Oplot, kde máme hlášenou nehodu dvou osobáků. Další komplikaci hlásí stále D5, a to 59,5 km z Prahy na Rozvadov, kde jsou na silnici kusy pneumatiky, tak rozhodně nohu z plynu. No a na severním Plzeňsku u České Břízy máme hlášený střet osobáku se zvěří a na Karlovarsku aktuálně pozor, a to u Děpoltovic ve směru na Otovice. Je tam uzavřená silnice, a to v délce skoro 2 kilometrů kvůli nehodě osobního auta. Dávejte na sebe pozor v tom horku, pokud nemáte v autě klimošku, tak určitě obezřetnost je na místě. A pokud budete vědět o něčem dalším, tak nám to pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
2: Už druhou sezónu se za vámi vydá letní kino Plzeňského kraje. Promítat se bude od července do konce srpna, a to na celkem 7 místech regionu. Kino letos nabídne novou českou komedii. Jakou? To už říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan.
3: Je to nová česká komedie Někdo to rád v Plzni. Kraj vznik filmu finančně také podpořil, ale hlavně jde o film z naší západočeské metropole, takže diváci tady uvidí spoustu míst, které třeba dobře znají a mají je i rádi. Navíc film je plný skvělých herců, jako je Miroslav Donutil, Jiří Lábus nebo Štěpán Kozu. Chtěli jsme, aby si lidé třeba i s celou rodinou užili pohodový letní večer pod čírým nebem. Zasmáli se a příjemně si odpočinuli od všedních starostí. A důležité, vstupné je na všechna promítání zdarma.
2: A kam konkrétně se letní kino Plzeňského kraje vypraví?
3: Je to celkem 7 míst po celém kraji a první promítání bude 3. července v Mariánské Týnici, pak následuje Klenčí pod Čerchovem, Letce, Konstantinovy Lázně, Litohlavy, Radyně a poslední termín je 28. srpna na Hradě Švihov. Časy a všechny další informace pak máme u nás na webu plzeňský-kraj.cz. A já osobně všechny posluchače zvu a těším se, že si to společně užijeme.
1: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz.
4: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
5: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na dnešek na pětině měřících stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích od Nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementýnu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. V Jihlavě funguje nová výpravní budova, tím skončila první etapa proměny tamního vlakového nádraží na centrální dopravní terminál. O výhodách stavby mluví primátor Petr Ryška.
6: Samozřejmě ještě chvilku to potrvá, plnohodnotný význam to bude opravdu mít, až dokončíme tu druhou etapu. Nicméně už tahle první etapa je velice významná, si myslím, protože opravdu tím vlakem se dá dojet až do centra, nemusí se vystupovat na okraj Jihlavy. I k tomu autobusovému nádraží to už není přes půl města, ale jenom 5 minut pěšky.
5: Druhou etapu prací chce Jihlava dokončit do roku 2030. No a trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek je přesvědčen, že se mužstvo na mistrovství světa v Americe nedotklo svého výkonnostního maxima. Vyřazení už po skupinové fázi označil kouč i jako osobní neúspěch. Podle něj bude tým potřebovat obměnu.
7: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Počasíčko, počasí, no, jo, co bych, no, hele, Tak, jak jsem to včera říkala vlastně svojí kámošce Jitce, je takový horko, že ani komáři a mouchy nás nenechají, nebo spíše nechají na pokoji, uvidíme jak dneska, ale já si myslím, že to bude ještě horší než včera. Protože včera já jsem seděla tak pěkně pod pergolou, ani moucha, prostě klídek, ani komár, ani jeden štípanec. No, tak si myslím, že dneska to bude ještě lepší, protože napříč republikou mají padat teplotní rekordy. Je skoro jasná nebo polojasná obloha, teploty mezi 37 až 40 stupni Celsia. Na horách do 34.
4: Hit Radio FM Plus.
0: La la la la, sobota, prázdniny, teploučko. Tak jdeme všichni společně na la la la. Co vy na to? ATC!

tedy svým se Lose Control na Hit Radio FM+. No a když už je řeč o ztrátě kontroly, v tomhle vedru i člověk občas ztratí už ve chvíli, kdy otevře dveře od auta. Místo auta totiž připomíná spíš celý auto saunu, co si budem povídat. Chybí už jenom prostě radlo 10 minut klidu a pak třeba rovnou skočit do ledový kádě. Jenže teď vážně teda. V rozpáleném autě není dobrý nechávat věci, kterým vysoké teploty nesvědčí. Ne, opravdu, tak to je. Třeba zapalovače nebo spreje jsou pod tlakem a můžou prasknout anebo dokonce i vybouchnout. Stejně tak mobil, noťas, notebook anebo powerbanka. Ani těm vedro vůbec nedělá dobře a nedej bože, můžete od tuhle drahou elektroniku přijít. No a pokud vozíte v autě načatou petku s vodou, tak taky zbystřete a radši si otevřete novou. Po pár hodinách v rozpáleném autě a v tomhle počasí z ní za prvý bude stejně teplej čaj, což by úplně tak nevadilo, jo? Ale ono celkově to neprospívá, protože se můžou do té petky uvolňovat mikroplasty, který vy potom pijete a to přece nechceme. No a na závěr to nejdůležitější, děti ani domácí mazlíčky nenechávejte v autě ani na pár minut, v tomhle počasí rozhodují minuty, ale to se ví. A my posluchači Hit Rádia FM+, to víme stoprocentně, takže to není třeba dál rozvádět. Takže spíš ještě jednou, petky prostě nepít teď vůbec v autě, zapalovače, různý, ježišmarja, jsem chtěla říct úplně něco jiného, tak po selsku, jo. Ale deodoranty, tak to je to slovo, možná víte, co jsem chtěla říct. Všechno to dávejte pryč z toho auta, ať není nějaký trouble. A my teď jdeme na další muziku, teď trošku zjemníme. Poetika, blízko.

0: Dudum, 14 hodin 18 minut, jste si rádiem FM Plus a Bárou Plincelner, díky za to, že vám takhle můžeme při sobotním odpolední dělat parťáka. A já vás za to teď někam pozvu, že jste s námi. Jestli přemýšlíte ještě kam dneska vyrazit, teďko takhle odpoledne třeba, protože je teplý počasí, ale třeba byste si poslechli nějakou skvělou muziku, tak v Příbrami právě dneska probíhá rodinný festival Jelenfest 2026. A rozhodně není pozdě se přidat, proto o tom mluvím. Areál je otevřený už právě teď od odpoledne, ale trvá až do pozdních večerních hodin. Čeká vás hudba, taky autogramiády, program pro děti a večer samozřejmě to hlavní, od 20 hodin velká jelení show. Ale předtím bude právě i show vyložený pro děti. Takže pokud máte rádi kapelu Jelen, nebo si prostě chcete užít pohodový letní den s rodinou či přáteli, tak to rozhodně ještě stíháte. A nebo třeba jste vyjeli s karavanem někam na Příbramsko, no tak si tam můžete zajít. Je to paráda. Festival potrvá až do 11 večer, to je ten konkrétní čas. A vstupenky jsou pořád v prodeji online a přímo i na místě, což je značka Ideál právě, pokud se rozhodnete z minuty na minutu. Tak jo, tak třeba právě Příbram a kapela Jelen bude vaším dnešním cílem. Užívejte sobotu.
1: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
2: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
1: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
3: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň. Čas zde nehraje roli. Nic nemusíte, ale můžete cokoliv. Objevujte přírodu, jezděte na kole, hrajte golf, relaxujte. Projděte se po kolonádě a zkuste se zasnít. Králové, císaři, básníci, skladatelé. Ti všichni zde našli to, co marně hledáme jinde.
4: Navštivte Karlovarský kraj. Místo, kde si každá mysl přijde na své. www.živýkraj.cz.
5: Vidíš to?
6: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
5: No a víš, co vidím já?
6: Co?
5: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
6: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
5: U nás si vybere úplně každý.
6: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
5: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
6: Nejlepší dárek je zážitek.
7: Firma na zážitky.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

14 hodin, 31 minut. Parťáka vám dělá při sobotním odpolední Hit Radio FM Plus a Bára Plinselner. Venku to pálí, jo, venku to prostě jede dneska. Hlavně dodržujte pitný režim, skákejte do vody, dělejte šipky, buďte veselí a hraví, protože dneska se to rozhodně musí. Startují nám prázdniny, to je první věc, která je vesmírně důležitá pro všechny žáky a taky všechny studenty, a protože mají 2 měsíce volna. Pro nás je důležitý to, že začalo to léto, nevím, jestli jako rodičové, my jsme si spíš neměli říct, ježišmarja, máme po starost víc, protože to hlídání, hlavně pro ty školou povinný, který jsou na prvním stupni, je někdy opravdu dost a dost náročný skloubit. A už vůbec nemluvím o školkách, já jsem totiž z vesnice a zrovna mi říkala kamarádka, že tam je to opravdu jako náročný, já už mám velkou holku, takže se o tohle nestarám, ale je fakt, že třeba 3 týdny nebo kolikrát i měsíc vůbec nefunguje školka a teď, když vy tady nemáte babičky, nemáte tady dědečky, nebo prostě někoho, tak jako jak to uděláte? Ne-li, když jste sama jako samoživitelka, tak tomu už vůbec nerozumím. A já bych ráda, abyste mi na tohle téma napsali na WhatsApp. Jak vy to vlastně děláte se školkou takhle přes léto, přes prázdniny, anebo klidně samozřejmě s větším dítětem, jestli se o sebe postará samo, nebo ho prdnete na 14 dní prostě babičce tamhle 100 kilometrů. Dejte vědět, určitě to rozebereme, máme na to moře času. 720, 870, 237. A teď už dáme znamení s divokým Bilem.

0: Hit sociálních sítí Golden na Hit Radio FM+. Každá malá holčička ho zná, každá malá holčička ho miluje, tak přece musí být i v playlistu Hit Radio FM+. To bychom nemohli udělat. Aktuální čas je 14:39 a já děkuju za zprávy, které jste psali. Já jsem se totiž ptala, jak to máte s hlídáním vašich dětí a teď o prázdninách, protože kolikrát je to opravdu dost náročný. Takže psala Helena z Mýta. Dobrý den, Báro. Já to mám každý rok tak, že si musím vybrat 14 dnů dovolenou právě kvůli hlídání. Manžel si pak bere další týden, takže týden si musíme brát vlastně tak, abychom se ani neviděli, jenom kvůli 5letému synovi. A ten další týden jedeme na dovolenou, ale je to náročný, babičku už máme jenom jednu a ještě za Prahou, takže léto je pro nás paradoxně komplikovanější než zbytek roku. Jo, Helčo, díky za zprávu. Já si myslím, že byste si plácla se stovkama dalších rodičů ze západu Čech, protože tohle je opravdu a někdy taková v uvozovkách noční můra toho léta, ale důležitý je, že je světlo na konci tunelu, že jednou vyrostou. Teď je třeba jenom co? Vydržet.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
5: Nazdar. Jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
6: Farmapark Dobřany.
7: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
5: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
8: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Hit Radio FM+.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádia FM Plus.
1: My s Davidem, my máme jednu super schopnost.
2: Ano, nevím, jestli to umíte i vy, ale my dva umíme. Ble.
1: Všechno panojit.
0: David a Jakub, každý všední den od 3 na Hit Rádiu FM Plus.

0: Čaute, tak ako sa máte teraz? No name, nie alebo ano, na Hit Radio FM Plus. Vracíme sa ale do českého jazyka, právě teď jdeme na vrchol hodiny. Máme 14 hodin 59 minut, nebudeme zdržovat, jdeme na dopravu a pak zprávy. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor si dávejte v Plzni v ulici Ukrajinská, kde je hlášená nehoda osobáku s cyklistou. V Plzni je i další komplikace, a to v ulici Borská, kde se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Taky bacha u Přeštic, konkrétně na silnici ze Skočic na Oplot. I tam se došetřuje nehoda konkrétně dvou osobáků. Další komplikaci hlásí stále D5 59,5 km z Prahy na Rozvadov, kde jsou na silnici kusy pneumatiky, tak rozhodně nohou z plynu. No a na Karlovarsku, tam si dávejte extra majzla u Děpoltovic ve směru na Otovice, protože je tam uzavřená silnice, a to v délce skoro 2 kilometrů kvůli nehodě osobního auta. Dávejte na sebe pozor v tom horku a pokud byste náhodou, já jsem chtěla říct hodně píte, ale to já opakuju pořád, takže hodně píte, a pokud byste věděli o něčem dalším, o nějaký informaci, nenechávejte si ji pro sebe a pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Jenom hity. Hit Radio. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Intercora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Intercora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Intercora. Dokonalost v každém projektu. On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM+.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Během prázdnin posílí policie dohled na českých silnicích. V nejkritičtějších dnech se i omezí opravy. Ministerstvo dopravy apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla, jak říká mluvčí rezortu František Jemelka.
5: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržuji rychlost, dodržuji odstup nebo nedrž telefon.
4: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a Karolína Muchová vyhrála travnatý turnaj v Bad Homburgu a dva dny před Wimbledonem slaví třetí titul na okruhu WTA. Japonská soupeřka Naomi Osakaová ve finále za stavu 6-1 a 1-0 pro českou tenistku kvůli zdravotním potížím vzdala.
1: Fotbalový servis.
4: Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá. Po dnešním příletu týmu z šampionátu do Prahy novinářům řekl, že vyřazení už po skupině nepovažuje za ostudu. Zároveň vyloučil, že by se vedení po světovém šampionátu nyní mohlo poohlížet po zahraničním kouči.
3: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Horko, horko, teplo, pařák, horko. Teploty dneska 37 až 40 stupňů Celsia. Přes noc, pozor, bude supertropická noc, což znamená, že vlastně můžete mít tričko a kraťasy bez spacáku. Bude kolem 25 stupňů Celsia.
1: Hit Radio FM+.
0: Hola, hola, káva volá, a vzhledem k počasí si myslím, že nějaké frappéčko anebo ledová káva je značka ideál.

Tak tohle byla Leonia Don't Worry na Hit Radio FM Plus. Don't Worry, no já jsem teď be happy a musím vám říct proč. Já jsem chtěla mluvit o kvalitě vody, ale to ještě probereme do téhle hodiny. To nám nikam neuteče. Představte si, že právě teď před chvilkou, jo, tak mě přišlo na můj osobní WhatsApp fotka mojí sestřenice. Na tom by úplně nebylo nic tak divného, kdyby nevypadala jako nevěsta. Tak jsem si na první dobrou řekla, co to jako je. No ona se nám takhle na tajněčku vzala, jenom se svědkama, právě dneska. Tyhle svatby jsou stále častější a častější. Samozřejmě, že jsem si teď rychle nastudovala, abych vám tady neplkala nějaký statistiky a informace, ale opravdu to tak je, dokonce jsou na vzestupu a už to dělá víc jak 40% snoubenců. Ušetří se tak mraky peněz a taky nervů, právě hlavně nevěsta z toho všeho, aby všechno klaplo na jedničku. Jo, hodně lidí na to aktuálně slyší, tak pokud jste dneska třeba na tom úplně stejně jako ta moje sestřenice Veronika, tak samozřejmě gratuluju. A hlavně v tomhle počasí pozor na alkohol, protože je šílený vedro, tak to prokládejte aspoň vodou. A jestli je svatba nebo ne, jakákoliv jiná oslava, nebo třeba jenom ležíte u bazénu, hlavně pijte. Pijte vodu, nepijte rum.

0: DJ na Hit Radio FM+. Máme 15 hodin, 18 minutek. Já jsem dneska mluvila o tom na začátku, úplně na začátku 15. hodiny, že je třeba dneska hola hola, káva volá. Takhle přesně to bylo ve vrcholu dnešní 15. hodiny. Tak jsem si tak říkala, tu ledovou kávu, já bych si tak dala taky. No já jsem si k tomu tady nedala žádný věci tak, abych si ji mohla udělat. Takže závidím vám všem, kdo dneska se může dát to ledový frapečko, tu ledovou kávu. Já se budu muset spokojit s normálním espresem nebo lungem. Nicméně, když jsme u té ledové kávy, víte, co byste si dneska mohli dát k tomu za ovoce, k té kávě? Ananas. Oli, oli, kupte si zas. A víte proč? Protože je Mezinárodní den ananasu. Kromě toho, že máme i den slunečních brýlí, o tom už jsme mluvili, tak je taky Mezinárodní den ananasu. Takže si myslím, že to se opravdu hodí do těchhletěch hodně sakra hot weather, hot temperature. Takže si myslím, že fakt jako ananas dneska určitě jo. A já si myslím, že za chviličku se řekneme o ananasu ještě víc. A taky máme světový den rybářství. Ježiš, my toho dneska máme. Máme ještě co probírat do té 18. hodiny. Nic, za chvilku další muzika. Ella Henderson, taky Šámbuzí, anebo Profesor Green.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude
1: zdejší,
2: všude je fajn.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Taky nechcete končit léto větou.
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
14: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
16: Firma na zážitky. CZ.
17: Hit Radio. Když si pod sluncem dáváte dobrý drink a nikdo vás neruší. S vaším Hit Rádiem. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Jenom hity. Hit Rádio.

tak tohle byl Bar Song a Čábuzí. Ten se určitě dneska při tom sobotním odpolední hodí. Minimálně se bude hodit večer. Jste s Rádiem FM Plus, máme 15 hodin 31 minut. Dneska dopoledne, než jsem vyrazila právě do našeho studia, tak jsem měla jako kulisu puštěnou televizi. No a tam byl zrovna pořad Na lovu, kde byl i takzvaný bandita Libor Šimunek. Jeden z nejmladších lovců. Kdo neví, takový s modrýma očima, je to fešák a má brejla. No a právě tenhle úžasňák dělá kromě lovce taky kastelána ze Říceniny Hradu Radyně tady u nás. Takže ho bez problémů můžete potkat u nás v regionu. No a my ho měli 18. června i v pořadu Live s Jirkou Pelnářem u nás na Hitradio FM+. A tam prozrazuje spoustu zajímavostí. Nejenom ohledně Radyně, taky starého Plzence a rotundy svatého Petra a Pavla, o kterou se taky stará. Ale právě i různý zajímavosti z natáčení, jak se vůbec dostal do pořadu Na lovu a tak dále a tak dále. Já myslím, že rozhodně stojí za to, abyste si poslechli zpětně buď na Spotify, anebo šli k nám na web hitradiofm+.cz, tam dáte podcasty Live s Jirkou Pelnářem a už tam na vás tady náš magistr Libor Šimunek s Jirkou vyskočí. Doporučuji.

0: 15 hodin 41 minut, tak to je aktuální čas z éteru Hit Rádia FM+. Jdeme na ten ananas. Já jsem ho dneska už načla na začátku 15. hodiny, že máme dneska taky den ananasů. Ananas slaví. Sladký kus stropu, který pochází z Jižní Ameriky a hlavně z oblasti dnešní Brazílie a taky Paraguaje. A do Evropy ho přivezli mořeplavci. A od té doby je z něj hvězda letních drinků. Lala, třeba piňa koláda. Ananas s kokosovým mlíkem a rumem, co chutná skoro jako dovolená ve skle. Někdo to má rád, někdo to nemusí. Možná tip na dnešní večer, pozdní večer, protože ty teploty a alkohol úplně dneska dohromady nejdou. Ale pozor, ananas má málo kalorií, hodně vody a taky vlákniny, dámy, takže se často dává i do hubnoucích jídelníčků. Navíc taky obsahuje bromelain, enzym, který pomáhá trávení a může podpořit pocit lehkosti po jídle. Takže sladký, osvěžující a přitom docela chytrý ovoce. Tak dneska bych se vypadla na nějaký melouna. Dala bych si ananas.
1: Hit Radio FM+.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hledáte práci? Mrkněte na hitradio.fm+.cz. Máme pro vás nabídku práce v našem regionu. S námi se v konkurenci neztratíte. Hitradio.fm+.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio FM Plus.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: 15 hodin 59 minut, Hit Radio FM Plus a Bára Plinzelner s vámi. Nezdržujeme, máme zpoždění. Vrchol hodiny před námi. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor v Karlových Varech v ulici Zámecký vrch, kde osobák narazil do sloupku a překáží v části vozovky. Na Karlovarsku taky pozor u Děpoltovic ve směru na Otovice. Je tam stále uzavřená silnice a to v délce skoro 2 kilometrů kvůli nehodě osobního auta. Bacha si dávejte i v Plzni a to v ulici Ukrajinská, kde se došetřuje nehoda osobáku, který srazil cyklistu. V Plzni taky další komplikace v ulici Borská, tam se došetřuje nehoda 2 osobních aut a pozor taky u Přeštice. A konkrétně to na silnici ze Skočic na Oplot, tam se pro změnu došetřuje nehoda 2 osobáků. Dávejte na sebe pozor, to horko nám dělá opravdu neplechu, kam se podíváš, a pokud byste náhodou věděli něco dalšího, kromě dlouhodobých uzavírek a prací na silnici, tak nám to rozhodně pište, a to na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
0: Náplně hned.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
8: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Extrémní vedra znamenají výrazně vyšší spotřebu elektřiny. Při porovnání čtvrteční spotřeby 25. června s 10. červnem, kdy bylo o 15 stupňů chladněji, rostla spotřeba ze sítě o skoro 6%. Ve skutečnosti byla spotřeba ještě vyšší. Řada klimatizací je napájená energií z vlastní fotovoltaiky. Pražská integrovaná doprava spouští prázdninový provoz. Intervaly u metra, tramvají i autobusů se budou prodlužovat. Do těchto jízdních zasáhnou i četné výluky. Jaké to jsou, upřesňuje mluvčí Filip Drápal.
10: Například na začátku července bude vyloučen provoz metra C mezi stanicemi nádraží Holešovice a Pražského povstání. U tramvají je potřeba počítat s výlukou trati do Radlic, na kterou pak naváže třeba uzavřený úsek přes Národní třídu, a naopak během července se zprovozní tramvajová trať kolem Pražského hradu.
9: Od soboty se na několika místech změní trvalé jízdní řády. Týká se to hlavně linek. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN. Ti chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. No a Miroslav Koubek zůstane i po mistrovství světa v Americe trenérem českých fotbalistů. Je správnou volbou, uvedl generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Bývalý záložník nepochybuje o tom, že 74-letý kouč národnímu mužstvu ještě hodně dá.
11: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Interkora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Úmorný vedro nám ovládlo lidi, zvířata, kytky, věci. Teploty dneska 37 až 40 stupňů Celsia. Přes noc supertropická noc, takže vlastně na tričko a kraťasy úplně v klidu a bez pacáku. Naprosto, naprosto s přehledem. Bude kolem 25 stupňů. Jestli si myslíte, že si zítra ulevíme, tak vás klamu. Zítra ještě přitvrdíme, a to o stupeň. Takže jestli nepadnou ty rekordy dneska, tak zítra je taky den. Prognoza 38 až 41 stupňů Celsia.
8: Hit Radio FM Plus.
0: Tak než skočíte tu šipku do bazénu, tak posílám další hity. Otvíráme další hodinu s Calvinem Harrisem.

Tak jsme se tak hezky uklidnili s Edem Sheeranem na Hit Radio FM Plus 16 hodin a 11 minut. Ten klid je taky důležitý v tomhle horku, protože když venku pálí sluníčko, no tak to prostě ten klídeček chce, ježiš, a v paneláku třeba, no to se z toho stane úplný skleník nebo sauna. To je prostě v období pro spousty lidí z nás opravdu očistec. Vím, o čem mluvím, mluvím přímo pod střechou. Hlavně pro ty, co nemají klimošku, tak to je prostě, no je to občas opravdu náročné, ale pár triků to umí aspoň trošičku zachránit. Základ je jednoduchý, přes den být zavřená, nebo vy nemusíte být zavřený, ale ten byt zavřete jako termosku v podstatě. Okna, rolety, žaluzie, všechno dolů, prostě nepustit teplo dovnitř. Sluníčko je v tomhle náš nepřítel. Máme ho rádi, ano, ale všeho moc škodí. Takže teď sluníčko nebrat. Jak by řekla Škopková. Ten sluníčko pro nás na dnešek a zejtřek tak trošku skoncovalo, protože dokáže ten byt vyhřát opravdu během pár hodin a pak je to šílený. Jakmile jde večer teplota dolů, tak nastupuje fáze číslo 2. Větrání. Ideálně průván okna proti sobě a klidně pomoc ventilátorem, který teplej vzduch doslova vyžene ven. A jo, ten ventilátor funguje nejlíp, ne na to, aby ti foukal do obličeje, ale aby točil vzduch kolem místnosti, jo, takže tak. A přichází i trošku lifehacky z internetu. Třeba pyžamo nebo tričko na chvilku do mrazáku. O tom už jsem mluvila loni, když byly taky pařáky, ale opakování matka moudrosti, takže se nelekejte klidně na chvilku fakt pyžamo, tričko do mrazáku a pak si to nasaďte. Zní to trošku bláznivě, ale ten první kontakt s tou studenou látkou v posteli je k nezaplacení. Víc než váš partner. Stejně tak lahev sledovat vodou a nohou nebo mokrým ručníkem na krku, to je taky naprosto skvělý. Pomáhá i nějaký lehčí režim, ale to všichni známe, takže žádný vepřok, nedlo, zelo, spíš ovoce, zelenina, hodně vody, vody, vody, žádný alkohol, prosím vás, protože pak se tělo ještě víc přehřívá. Já vím, já jsem strašně chytrá, je sobota, venku to svádí na ledový drink nebo něco ostřejšího, ale jestli to jde, zkuste to dneska opravdu posunout klidně až na večer nebo spíš na noc, protože ty teploty mají být pořád docela masivní. Sakr, v noci klidně kolem 25 stupňů, ale tak to už je tak trošku na to přežití, na pohodu. No, tak tolik jsem teďko byla chytrá a jdeme na Shaggyho. Angel.

0: To byl nářez, panečku. Linkin Park na Hit Radio FM+. Máme 16 hodin 20 minutek. Na mě tady pořád pípá na monitoru varování před extrémně vysokými teplotami. Ano, už to tady zase svítí, takže to říkám vám. Vy to moc dobře víte, protože nejste hloupí, my to říkáme všude. Slyšíte to v každých médiích, jak v televizi, tak v rádiu. A hlavně to cítíte na vlastní kůži. No tak tolik takováhle vsuvka teplá, kdyby to tady na mě nezačalo pípat, tak se o tom teďko ani nezmíním, protože jsem chtěla mluvit o tom, že je Světový den rybářství a k tomu se teď dostanem. Den, který připomíná, jak obrovský svět se točí kolem vody, prutu a taky trpělivosti. Na světě se rybaření věnuje odhadem až, a to je neuvěřitelný, 200 milionů rekreačních rybářů. Je to vůbec možný? To je prostě wow, neuvěřitelný. V Česku má rybářský lístek zhruba 300 tisíc lidí, to je taky sakra dost. Nejčastější úlovky jsou klasika u nás. Kapr, štika, candát a nebo sumec. No a pak i ta odvrácená strana. Pytláctví. V Čechu se ročně řeší stovky až nižší tisíce případů, když reálně jich může být daleko víc, než se chytí. No a jméno, který k rybám neodmyslitelně patří nejvíc, tak to je v Čechách Jakub Wagner, který je známý svýma rekordníma úlovkama obřích sumců. A právě teď, nedávno, na mě vyskočilo na Facebooku anebo Instagramu, teď nevím, jak chytil nějakého zlatého sumce. Já tomu to jako tolik nerozumím, hlavně pánové, jo. Teď mi berte s rezervou, ale to je asi fakt jako teda zlatá ryba a asi plní nějaký přání, ne? Takže prostě to rybaření, klid, napětí, příroda, někdy pořádný adrenalin na konci prutu. Takže pánové, dneska bych vám řekla, dejte si na zdraví, protože máte svůj den, Světový den rybářství, ale je takový horko, že to spláchněte fakt až večer.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Tati, kdy nás vezmeš na ten výlet? Tati, a kdy se pojedeme vykoupat? A kdy pojedeme do toho krásného bazénu? A kdy s náma půjdeš, tati, na ten tobogán?
3: Kdy je má otevřeno každý den? A než aby mi z tebe praskla hlava, tak jedem hned. bazen.kdyně.cz
4: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám více na mss.plzeň.eu.

0: mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením

Luis Capaldi a jeho Forget Me, což mě krásně nahrává k tématu Zapomeň na mě. My právě zapomenout nechcem a nechcem zapomenout třeba na dobrý ve 90. nebo přelom milénia. A vy vydáte určitě za pravdu, že spousty z nás rádo na tohle období vzpomíná. A od toho máme taky Hit Radio 90 a právě tam slyšíte jenom vypalovačky z téhle doby. No a v rámci toho vzniknul taky podcast Vypalovačka, který se v posledním díle věnoval hlavně českým seriálům. Kdo by si nepamatoval třeba seriál Do našího spůdky vedou jen tři schůdky. To je ten důvod, má milá blablá. Já

0: bych to zpívala celý hospodu, jasně. Taky třeba Nováky s divočilou zemi s Martinem Dejdarem, a nebo taky Život na zámku. A ten, ačkoliv se může zdát strašně nudnej, v let, kterých z nás zanechal taky stopu.
1: Co víte o Životu na zámku? K Životu na zámku mám nic, jednu poznámku. Nevíš nic?
2: Já vím, že to běželo a že na to koukala babička,
1: to byl
2: maminka.
1: Totiž zase takovej seriál jako pro babičky, no. A já jsem to
3: a pro Kleina taky, ale že ano, tak čumila taky.
1: Taky jsem na to
3: koukal jsem se na to s mámou, teda jsme se na to koukali.
1: Kateřina Hrachovcová, Tomáš Tepfr, Macháčková.
3: Kateřina Brožová,
1: ta hrála Tepfr, takovou Marchu.
3: Jiřina Jirásková tam byla.
1: Hrála babičku tam. A ještě víte, kdo tam hrál? Bratra Kateřiny Hrachovcové.
3: No jasně.
2: Leonardo DiCaprio.
1: Ne, počkej, otázka pro Iva.
2: Nevím.
3: Napovědači na sky?
2: Malátný, jo.
3: No ten druhej.
1: No ten druhej.
2: Táborský.
1: No tak ten třetí.
3: Ten, co už tam dávno
1: no,
3: není.
1: Petr Reichert, vlastně původní, to byla taková jasný. Jako jeho role a oni podle mě využili trošku jako popularity Činasky, že ho tam nasadili, anebo naopak, že Petr Reichert čel do seriálu, aby Činasky byly populárnější.
0: Těžko říct, na to už asi úplně nepřijdeme, ale nemyslím si, že to bylo jenom pro babičky. Hele, já se úplně stejně jako Michal Klein, kolega, vidím s tou maminou na gauči. Já jsem vždycky čekala, jak tam všechny ty intriky dopadnou, ta nevěra toho Tomáše Tepfra, další peripety. Ty bláho. Vidíte, teď bych se koukla možná z nostalgie, jinak asi úplně ne, ale to je přesně ono, že tohle má tu svý kouzlo a o tom je nejenom tenhle díl podcastu Vypalovačka, ale všechny další, i ty budoucí, tak si ho určitě dejte do oblíbených na Spotify. Come here,

0: 16 hodin 42 minut, parťáka vám dělá Hit Radio FM Plus a Bára Plincelner a já přeju nádherný a pořád teplý až úmorný a sobotní odpoledne. No a teďko si dáme jednu takovou special akci, nebo special akci, takový vstup, kde vás budu nabádat, abyste se mazali. A teď nemyslím zevnitř, ale zvenku, prosím vás. A dneska už teda máme pozdější odpoledne, ale sluníčko pořád pálí, UV je prostě masakr. Zítra to bude ještě o trošku horší. My čekáme až 41 stupňů Celsia. Takže důležitý je, abyste se mazali. SPF UV faktor. A já bych vám ráda řekla rozdíl mezi třeba 30 a 50, protože málo kdo to ví. Někdo totiž tvrdí, že když je to 30, takže vám vydrží 30 minut anebo 50 minut, ale ono to tak není. Ono je to správně tak, že SPF třeba 30, tak má 30x delší ochranu na tom sluníčku, než když byste byli bez toho opalovacího krému. To samé, když máte 50, tak je to 50x delší ochrana. Takže tam záleží taky na tom, jaký máte pigment. Já jako přírodní zrska se můžu 50 hezky namazat a myslím si, že za 10 minut se můžu namazat znova. Když tam bude někdo, kdo je krásně tmavej od přírody, tak tam může být třeba 2 hodiny. Takže tolik takováhle SPF vsuvka. Vy se hlavně fakt mazejte, protože ono potom je to nepříjemný. Třeba usnout na takovém sluníčku dneska, tak to je o úpal nebo úžeh. A my si v příští hodině řekneme dokonce rozdíl mezi těma dvěma věmi. No hele, já už asi bych měla jít domů. Na mě tady možná působí to, že mám klimatizaci zaplou na 27 stupňů a už se mi přehřívá mozek. Jdeme dál. A do celý stíháme ještě to mého keše Shona Mendeza nebo Luci.
1: To máte trámy, terasová prkna, podkladové nosiče, krycí lišty.
2: Zajímá vás, z čeho bude vaše nová terasa, pergola, zimní zahrada, zasklení a stínění? Možná ne, ale určitě vás zajímá, jak by to mohlo vypadat. Vše si můžete prohlédnout a vyzkoušet v našem jediném terasovém a pergolovém centru v západních Čechách. Terasy Plzeň. Kompletní servis a seriózní jednání. Terasy Plzeň. S námi je všechno možné. terasyplzeň.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
10: Hit Radio FM Plus.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Hit Radio. Milovali jste je. Pouštěli od rána do večera. Ty největší hity 90. let, co modelují husí kůži i dnes. 90ky non-stop, to je nové Hit Radio 90. Naladíš přes aplikaci Rádia CZ a nově také v DABu.

0: legendární Lucie a jejich Amerika, Miss Ameriky. Teď půjdeme zpátky na západ Čech s Hit Rádiem FM+. Máme minutku před 17. hodinou. Za chviličku už zprávy. V těch se taky dozvíte, že v Doksanech na Litoměřisku dneska padnul teplotní rekord. Kolik stupňů naměřili? O tom už za chvilku. Teď ale valíme na silnice. Nejlepší dopravní servis na západě Čech a konečně se nám situace na silnicích uklidnila, takže nemáme hlášený žádný další dopravní nehody a komplikace, což je naprosto skvělá zpráva. Pokud byste na cestách narazili přece jenom na nějaký ten trouble, rozhodně nám ho dejte vědět. Pište na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
2: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
1: A v mý nový kuchyni vám udělám koře na paprice.
3: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
5: A to jsou byty Dobzany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobzanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
1: Byty Dobřany.cz. V Dobzanech se žije dobře.
6: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 drželi středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany na Litoměřicku dnes odpoledne naměřila 40,6 desetin stupně Celsia. V extrémních teplotách spotřebovává naše tělo obrovské množství energie na samotné ochlazování. Nemůžeme ho tedy zatěžovat těžkým jídlem. Tělo bude bez vitality a pocítíme velkou únavu. Jídlo v létě by nám mělo spíše ulevit, jak říká výživový poradce Jakub Košata.
8: Saďte na lehké těstovinové nebo kuskusové saláty se spoustou čerstvé zeleniny. Vynikající jsou potraviny s vysokým obsahem vody, jako jsou okurky, melouny nebo bobulovité ovoce. Pokud je o bílkoviny, volte ty nejstravitelnější, například ryby, krůtí nebo kuřecí maso, tofu nebo zakysané mléčné výrobky. Například vychlazený kefír vás v horku okamžitě osvěží.
7: Pokud se chystáte někam na výlet nebo dovolenou, měli byste mít ke svačině oříšky, sušené ovoce, celozrné krekry nebo kvalitní sušené maso. Premiér Andrej Babiš odmítl poskytnout bývalému ministrovi práce Marianu Jurečkovi podklady, o kterého Jurečka žádal v poslanecké písemné interpelaci. Jurečka chtěl údaje o tom, jak vláda ve vybraných oblastech plní své cíle. Babiš to odmítl s tím, že nechce zatěžovat státní správu. No a jedničkou draftu zámořské NHL se stal podle předpokladů kanadský útočník Gavin McKenna. 18-letého hokejistu si vybralo Toronto. Nejvýše postaveným českým hráčem letošního draftu v Buffalu se stal podle předpokladů útočník Adam Novotný. Ze 24. místa si ho vybral Vancouver.
9: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.
0: Dneska jako v tropických oblastech, zítra jako v tropických oblastech, v noci jako v tropických oblastech. Teploty do 40 stupňů Celsia, v noci 25, zítra až 41 stupňů.
6: Hit Radio FM+.
0: Poslední společná teplá hodinka je před námi, tak jdeme otevřít Maroon 5.

A paci, a paci. Vždycky si řeknu paci, paci, jako malý dítě. Hit Radio FM Plus a bar Plinzelner s vámi. Máme 17 hodin a 9 minutek a teď se přesuneme na chvilku do Karlových Varů, kam zdravím všechny naše posluchače, protože Vary už se pomaličku, ale jistě chystají na svůj vrchol roku, tedy Mezinárodní filmový festival, který letos slaví už 60. ročník. A jako vždycky to nebude jenom o filmech, ale hlavně o atmosféře, taky červeným koberci a setkávání český a zahraniční smetánky. Do Varu se sjede to nejznámější z český filmový a společenský scény. Zase jsem jako sama zvědavá, já si myslím, že vy taky, co se kde stane, kránu, koho kdo nachytá, že jo, paparaci, za ručičky nebo v baru. Jo, bude to sranda, zase herci a zpěváci a další známí tváře. Jo, bude to fajn, máme se na co těšit, ale dorazí i zahraniční hvězdy. Třeba herečka, taky režisérka Maggie Gyllenhaal, abych to řekla správně, řekla jsem to dobře, kterou můžete znát třeba jako režisérku oceňovaného filmu Ztracená dcera, anebo jako herečku z Temného rytíře. Dál přijde taky Jesse Eisenberg, známý hlavně z filmu The Social Network, kde hrál Marka Zuckerberga, tedy zakladatele Facebooku. No a objevit by se měla i Dakota Johnson z 50 Shades of Grey. Takže jsme na to zvědaví. Během festivalu se promítne zhruba 200 filmů z celého světa, ale upřímně stejně se bude nejvíc řešit, kdo s kým přijel, kdo kde zapozoval, kdo měl jaký kostým, jaký šaty, že jo, a kdo koho potkal na kolonádě. Jsme zvědaví a těšíme se moc.

0: Paradise a Coldplay. Tak jak vy si představujete dneska v tom sobotním odpoledni ten váš Paradise? Já si myslím, že ideálně naložen někde v nějaký studený vodě, hezky, v pohodičce, nějaký dobrý džusík v té ruce a chillovat. To je za mě dnešní sobotní paradise vzhledem k tomu, jaký teploty nám panují venku. A další paradise může být taky zajímavý, tedy ráj, ten můžete mít v rámci chuťových buněk, pokud milujete třeba nový příchutě latte a tak. Protože v kavárnách se objevuje nový trend a to se jmenuje ube latte z batátu. Slyšíte dobře, jo? Taky se tomu říká fialový latte. Už na první pohled zaujme hlavně barvou, protože krásně sítě je fialová a působí úplně jinak než klasická káva nebo čaj nebo mača. A ta barva vlastně pochází z ube, což je druh fialového sladkého batátu původem z Filipín. Přirozeně obsahuje rostlinné pigmenty, takže proto je jako fialovej. Tam bych to víc nerozebírala. Něco jako řepa nebo červen zelí. A ten účinek, tak ten je super oproti kávě nebo mače, protože je naprosto jiný. Káva má kofein, že jo, takže nás rychle nakopne a povzbudí. Mača ta má kofein, ale působí spíš tak jako pozvolna. A to ube latte, tak to kofein vůbec nemá. Je to spíš sladký, jemný nápoj a to bez stimulačního efektu. Takže nejde o nakopnutí, ale spíš takový to chuťový, chuťově zajímavý, lehce sladký. Prostě je to nápoj naprosto vynikající a může to být pro někoho klidně ráj. Tak tolik jako novinka, takže když to shrneme, až budete mít chuť na kavárnu a budete chtít zkusit něco novýho, tak můžete sáhnout po tomhle fialovým kafíčku, který vás spíš naláká jako sladká dobrota, než jako nějaká kofeinová bomba.
1: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
2: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
3: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisku levně.cz.
5: Náplně hned.
11: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: A teď tam má být to ha! A ono už nebude, protože já mám pro vás aktuálně teď, 2 minutky před 17:30, tip na večer. Dneska totiž můžete vy zažít netradiční letní teplý večer, a to v Horšovském Týně. Koupaliště tam právě dneska od 20 hodin ožije akcí Teach on the Beach, což je novocirkusová show pod širým nebem. Těšit se můžete na akrobaci na čínských tyčích, závěsnou akrobaci i partnerský vystoupení v podání souboru Cirkla Putika a dalších performerů. Celý je to pojatý jako letní dovolená all inclusive, nechybí ani welcome drink a po představení ještě bude i filmová projekce, takže to bude fakt jako super. Hlediště je netradiční, takže tráva, deky a letní pohodička u vody. A pokud prostě chcete večer, kde se potká cirkus, léto a trošku té netradiční romantiky, tak si myslím, že Horšovský Týn je pro vás dneska tou volbou rovná se značkou ideál. Teach on the Beach může být přesně tenhle typ. A na místě můžou být lupeny a stejně tak, když mrknete nebo si zadáte Teach on the Beach a Horšovský Týn, tak to na vás vyskočí a vy můžete mrknout. Buď si koupit online, anebo jak jsem říkala, přímo v Horšáku dneska večer.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.

0: 17 hodin 36 minut, tak to je aktuální čas a venku je stejná teplota, jako je počet minut, tedy 36 stupňů Celsia. To je tak trošku dobrý znamení, že třeba v 8 večer bude 33, třeba, ježišmarja, to je neuvěřitelný, v 10 bude třeba 30, no a v noci má být kolem 25 stupňů, takže co máte teď na sobě, vám vlastně může teoreticky i prakticky vydržet až do rána. Nepotřebujete žádný spacák, žádnou přikrývku, možná tak nějaký repelent, i když si myslím, že na komáry a mouchy je i takový horko, že ani oni nevylezou. Užívejte si zbytek teplýho dnešního dne. Zítra opatrně, protože má být ještě o stupeň víc, může se to vyšplat až na 41 stupňů Celsia. Takže nezapomeňte na pitný režim, mazejte se hlavně, tím myslím zvenku, zevnitř to úplně nepotřebujeme a mějte se krásně, krásně se mějte. A my se uslyšíme zase příští týden. Ahoj.
1: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
2: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
3: Jasně. A nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
2: Ale vyberu si sama.
3: Jasně. Tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
2: Yeah, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
4: Vmart. České oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
5: Každý správný muž má mít ostrej nůž. Skandinov. Jedinečný severský design, funkčnost a prémiová kvalita. Skandinov. Nože inspirované severem.
6: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
7: Farma Park u Toma! Farma Park u Toma!
8: To nic nepřekoná!
9: To je úplný zvířákový raj!
10: Hřiště, zážitky se zvířákama,
11: zábava celý den!
12: Farma Park u Toma, letce u Plzně

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
3: Autohornát Plzeň Bolevec. Autohornát.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hey, this is Ava Max.
7: All the hits.
3: On air.
5: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové prodloužili platnost výstrahy před velmi vysokými a extrémně vysokými teplotami i na začátek příštího týdne. V nížinách východní poloviny České republiky bude přes 37 stupňů Celsia také v pondělí. To má taky začít počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost. Pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
9: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nějak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. My udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
8: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požáru pravidelně létají i drony s kamerou. Současná vedra nesnášejí zemědělské plodiny na polích nebo trvalé kultury dobře. Kdyby ale přišly až později, v červenci nebo v srpnu, napáchali by méně škody než teď. Nynější vlna veder poškodí zemědělce, kteří očekávají kvůli nim propad výnosů. No a 6 českých tenistů zasáhne v pondělí do úvodního dne Wimbledonu. O postup do druhého kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, turnajová 32 Kateřina Siniaková, Nikola Bartuňková, Daria Vičmanová a Dalibor Svrčina.
10: Počasí se mění, ale některé jistoty zůstávají. Intercora Park Plzeňská. Nové obchodní centrum v Klatovech. Již brzy.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Víte, co je dneska na bydlení nejlepší? Že nemusíte dělat kompromisy.
2: A to jsou byty Dobřany. Zkušený developer Avanti.cz pro vás v Dobřanech staví nové byty už od 3,5 milionu. Podlahové topení i vinylové podlahy ve standardu. A pozor, do konce června kuchyně zdarma.
1: Byty Dobřany.cz. V Dobřanech se žije dobře. Až přijedeme od moře, tak to kluci všechno slíknete a já to vyperu v naší nový koupelně.
3: A já si dám pořádný pivko, tuto se fakt nedá.
1: A v mý nový kuchyni vám udělám kuře na paprice.
4: Interiéry PS. Rooseveltova 2, Plzeň.

0: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web Hitradia FM+. Interkora Park Plzeňská pod Křesťanským vrchem. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky. CZ.
9: I'm Nicki Minaj.
10: Hey, this is John Legend.
11: Hey, it's Taylor Swift.
12: Hi, I'm Miley Cyrus.
13: Hey, it's Teddy Swims.

0: M+.
1: Mami, pojedeme letos na dovolenou?
2: Jasně, a nakoupíme ti nové oblečení, ať si fešanda.
1: Ale vyberu si sama.
2: Jasně, tak si pojď vybrat teď hned na vmart.cz. Koukej, mají tričko i šaty s jednorožci, jako máš na sovčelkách.
1: Je, tyhle šaty s motýlkama má Anička ze školky.
2: Vmart, české oblečení pro léto plné smíchu a dobrodružství. Objevte celou kolekci na v.mart.cz. Vmart. Ušito v Liberci.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
2: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
3: Farmapark Dobřany.
4: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Jaký obchod vám v Klatovech chybí, milí Klatováci? Teď máte jedinečnou možnost se zapojit. Interkora Park Plzeňská hledá inspiraci právě u vás. Pošlete svůj tip na web hitradia.fm+. Interkora Park Plzeňská. První na výjezdu z Klatov. Interkora. Dokonalost v každém projektu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Hit Radio FM+.
4: Zlepši si náladu.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Hey, this is John Legend.